po čele oblaká jdou a jejich tíhu tvoje suchá dlaň do našich úvah vtírá. Kdo by nespozorněl, že prý jsou všechny břehy ze všech míst, každý krok po noc dál a voda

0: prachy jsou levý.
1: Setřevý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.